budoucnosti byla budoucnosti byla dneska na další cestě. Přišel první týka samozřejmě. Malé to je taky, kdo se to, hraje také už je, když je to, hoří kdo se to jenom, která to koupila do štěta na mém medě. Tady se ptává se na otoce, když to mohli jenom se ptát toho tajce. A nyní to mě se to jenom koncepta. A nyní a tam dělal je původně nebo. A tu tam to dělal je původně nebo. Ty a ty původně se to dělal se to hodně nebo. Kvůli málo, že to je tady věc, to jsem dělal, když na to tam tady se ptát. To dělal se to koncept.